0: Rádio 1, Celjský val.
1: Kdo kosí breg?
2: Mula.
1: Kdo kosí ravnino?
2: Mula.
1: Kdo počíva?
2: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.